0: Melodický rok, to je Skyrock.
1: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z

0: Jestli si tihle dva dokážou uvěřit.
1: Máte se na co těšit.
2: Co pro posluchače milující napětí?
0: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
3: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
0: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
2: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
0: Díky Lukáši za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
4: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
5: Skyrock. Melodický rock? To je Skyrock.
4: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech Skyroku 4. října. Určitě poznáváte.
2: Na hudební scéně působila jen 8 let. Během nich stihla nahrát 4 studiová alba. Přesto se stala nesmrtelnou. Janis Joplinová, symbol hippies a emancipace žen. První větší koncert odehrála s kapelou Big Brother za zády. Její nejslavnější deska s názvem Pearl vyšla až 4 měsíce po její smrti.
1: Slavná rockerka to neměla v životě jednoduché.
2: Jako malá byla neoblíbená. Spolužáci ze střední se jí smáli taky kvůli kožním problémům a nadváze.
3: Celá ta věc, ten úspěch, který mě potkal, pořád ještě nevyrovnal tu pozici, ve které jsem byla před mnoha lety v Texasu. Abych byla upřímná, pořád to ve mně je.
1: Jako malému by se děti smály i legendárnímu utíkovi z Vesničkomá Středisková.
4: Pane Pávek, já nechci Turkovi.
1: Od roku 1955 je tu s námi jeho herecký představitel původem z Maďarska, János Bán. Teď hurá na fotbal. Takhle jsme se radovali proti Američanům na mistrovství světa v Německu v roce 2006.
5: Ale ještě Rosický z druhé vlny, Tomáš Rosický!
1: Malý Mozart alias Knedlík alias Rosa si poprvé může kupnout do Meruny 4. října 1980. Nakonec ještě vzpomínka na domácí politiku.
6: Přes 10 tisíc lidí zastavil kdysi v kariéře lustrační zákon. Ještě československý parlament ho přijal 4. října 1991. Zakazuje zastávat vyšší funkce ve státní správě všem exponentům bývalého režimu i lidem, kteří spolupracovali s komunistickou státní bezpečností.
1: Každý den pro vás hledáme rokově v dějinách. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
7: Tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
8: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
9: Skyrock.

Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné? Nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
7: Skyrock.
0: Skyrock.
7: Baví nás bavit vás. I v neděli.
0: Skyrock.
8: Nejlepší rockový výběr.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno.
0: Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem.
1: Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně.
0: To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádají mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím, tedy jsem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rejt.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
0: Sport.
2: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal 2 asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
0: Počasí.
3: Pronostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
0: Posloucháte Skyrock

0: pořadí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, narušte svůj stereotyp a udělejte o tomto víkendu něco jinak. Býci, u vás to na celé čáře, vyhrává lenošení a sladké nic nedělání. Blíženci, moc nepřemýšlejte, prostě si jen užívejte babí léto. Raci, klidně se vrhněte do nových aktivit. Lvi, procházka na čerstvém vzduchu dokáže hotové divy. Pany, máte spoustu nápadů, ale zatím si je schovejte do šuplíku. Váhy, během volna si užijete několik neplánovaných setkání. Štíři, pokud si chcete vyčistit hlavu, tak si udělejte menší výšlap. Střelci, mějte se rádi, je to velmi důležité. Kozorozi, natankujte novou energii a nechte svět běžet jen tak. Vodnáři, po celý víkend budete mít úsměv na tváři. A co my ryby, nechceme nic komplikovaného, jenom klid, lásku a jistotu.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
4: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
5: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
4: Buďme u toho všetci.

0: Začal říjen a my dostaneme jednu hodinu života nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
3: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.
1: Skyrock.

0: Chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Přinášíme vám souhrn aktuálního dění okolo nás. Olomoucká herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala prestižní cenu Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Ocenění odborné poroty si odnáší za stvárnění hlavní role Evity v úspěšném představení Moravského divadla Olomouc. Zástupkyně olomoucké scény při přebírání ceny neskrývala nadšení i vděk vedení divadla, kolektivu inscenace a své rodině. Za náš rádiový tým moc gratulujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na Přerovsku opět úřadoval falešný bankéř, kterému tentokrát naletěl 22-letý mladík. Podvodník ho po telefonu nejprve vystrašil báchorkou o ohrožených úsporách a následně mu z účtu nekompromisně vyluxoval 135 tisíc korun. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou. V Olomouckém kraji drasticky přibývá kybernetických podvodů. Za pouhých 9 měsíců tam lidé přišli o téměř 280 milionů korun. Policie vyšetřuje už přes 1000 případů, čímž aktuální finanční škody překonaly čísla za celý loňský rok. Strážci zákona proto znovu důrazně varují, abyste na své peníze byli v online světě maximálně opatrní. Sport. Hokejisty Olomouce čeká dnes od 17 hodin náročné domácí utkání proti Třinci. Oceláři proplouvají novou sezónou bez zaváhání a po 7 odehraných kolech drží plný bodový zisk. Mora naopak po páteční porážce v Liberci bude chtít před vlastními fanoušky napravit poslední nezdary a zastavit třineckou vítěznou sérii. Hanáci už navíc v předsezónní přípravě dokázali slezského soupeře porazit 3-1. Počasí.
2: Víme, jak bude. Jasné dopoledne dnes vystřídá přibývající oblačnost. Večer budeme mít dokonce až zataženo. Ani dnes by nám ale nemělo pršet. Teplotní maxima se nám stále drží nad 20 stupni. V pondělí pak čekáme úplný opak. Ráno nám sluníčko zastíní velká oblačnost, ale během dne se začne vyjasňovat. Večer už by mohla být obloha bez mráčku. I pondělí slibuje letní teploty. Podobně teplo, jako je třeba v Řecku, Španělsku nebo ve Francii.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám dál trvají uzavírky v areálu fakultní nemocnice. Uzavřená je stávající příjezdová cesta k pavilonu H1. K tomu se teď dostaneme provizorní jednosměrkou, která vede pod pavilonem. Neprojedeme taky částí ulice za nemocnicí a uzavřená jsou i parkovací místa v ulici IP Pavlova. Při plánování cesty po D1 počítáme s uzavřeným exitem na Říkovice, a to v obou směrech. Objížďka je vedená přes exit Přerov sever a pak silnice 55. Částečná uzavírka nám komplikuje dopravu taky v Prostějově v ulici Komenského. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: V kalendáři nám dneska svítí červeně neděle 4. října. Narozeniny má fotbalista Tomáš Rosický, zpěvák Mikolas Josef a taky Natálie Tichánková. Je to skvělá zpěvačka a oblíbená herečka Moravského divadla Olomouc, která navíc dneska slaví nejen narozeniny, ale také včerejší vítězství ceny Itálie za ženský výkon v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Na dnešek připadá také Den z kořicových šneků, tak si klidně dejte pěkně na chuť. A svátek má 4. října každý, ale úplně každý František. Možná máte nějakého doma nebo třeba v práci, tak mu vyřiďte, že pozdravujeme a posíláme jeho speciální sváteční hymnu.
2: Dneska slaví Františkové.
3: A taky všechna zvířata.
2: Takže Franto.
3: A němé tváře,

0: Skyrock kalendárium.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia. Pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
5: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Skyrock.
6: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobrý rok. Teď zprávy, počasí a doprava. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás přehled toho, co vás zajímá, co se chystá a o čem se právě mluví. Vítejte u zpráv. Fakultní nemocnice Olomouc rozšiřuje svou psychiatrickou kliniku, aby mohla nově nabídnout tolik potřebnou péči i dětem a dospívajícím. Díky stavbě nového křídla se lůžková kapacita zvedne ze stávajících 64 na rovných 120 míst.
2: Prostějov aktuálně.
1: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města. Sobotní odpoledne na Svitavsku narušil požár lesa po těžbě, se kterým v obci Lačnov bojovalo 7 hasičských jednotek. Plameny tam zasáhly plochu o velikosti zhruba 700 metrů čtverečních. Předběžné škody se podle hasičů vyšplhaly na 300 tisíc korun. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem a pak uvidíme i její prstence. Sport. České hokejistky mají za sebou smolný závěr turnaje ve finském Lahti. Proti Švýcarkám sice vedli už 2-0, ale slibný náskok bohužel neudrželi a nakonec padli 2-3 po samostatných nájezdech. Opakuje se tak podobný scénář ze srpna, kdy si ze vzájemného duelu rovněž odnesli těsnou porážku.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dál si užíváme babí léto dlouhou sérií slunečných a přes den teplých dnů, i když rána už jsou přece jen chladná. Všechno má ale svůj konec a tak i babí léto musí někdy pominout. Stane se tak v polovině příštího týdne, kdy zasáhne naší republiku prudké ochlazení. Ve čtvrtek už se teploty nedostanou nad 20 stupňů, v pátek by nám rtuť teploměru měla klesnout k 12. Ochlazení by mělo být doprovázeno vydatným deštěm, který by měl ukončit dlouhé suché období. Tím nám vlastně začne pravý podzim.
4: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agil Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že nám do konce října kvůli opravám dál bude trvat úplná uzavírka v ulici Na Zákopě mezi křižovatkami s ulicemi Selské náměstí a Železniční. Prodloužená je v Olomouci také uzavírka v ulici Na Letné. Neprojedeme tudy až do 16. listopadu. Kvůli opravě železničního přejezdu máme úplnou uzavírku taky v Šumperku v ulici Žerotínova. Projet není možné ani na Prostějovsku, nejkratší cestou na trase Ptení Bícov. Tady je potřeba to vzít přes Holubice. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech Skyroku 4. října. Určitě poznáváte.
2: Na hudební scéně působila jen 8 let. Během nich stihla nahrát 4 studiová alba. Přesto se stala nesmrtelnou. Janis Joplinová, symbol hippies a emancipace žen. První větší koncert odehrála s kapelou Big Brother za zády. Její nejslavnější deska s názvem Pearl vyšla až 4 měsíce po její smrti.
1: Slavná rockerka to neměla v životě jednoduché.
2: Jako malá byla neoblíbená. Spolužáci ze střední se jí smáli taky kvůli kožním problémům a nadváze.
3: Celá ta věc, ten úspěch, který mě potkal, pořád ještě nevyrovnal tu pozici, ve které jsem byla před mnoha lety v Texasu. Abych byla upřímná, pořád to ve mně je.
1: Jako malému by se děti smáli i legendárnímu utíkovi z Vesničkomá Středisková.
4: Pane Pávek, já nechci Turkovi.
1: Od roku 1955 je tu s námi jeho herecký představitel původem z Maďarska, János Bán. Teď hurá na fotbal. Takhle jsme se radovali proti Američanům na mistrovství světa v Německu v roce 2006.
5: Ale ještě Rosický z druhé vlny, Tomáš Rosický!
1: Malý Mozart alias Knedlík alias Rosa si poprvé může kupnout do Meruny 4. října 1980. Nakonec ještě vzpomínka na domácí politiku.
6: Přes 10 tisíc lidí zastavil kdysi v kariéře lustrační zákon. Ještě československý parlament ho přijal 4. října 1991. Zakazuje zastávat té vyšší funkce ve státní správě všem exponentům bývalého režimu i lidem, kteří spolupracovali s komunistickou státní bezpečností.
1: Každý den pro vás hledáme rokově v dějinách. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
7: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
8: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v Rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ať je fešák.
3: A má krásný oči.
4: Ať je vtipnej.
3: A chytrej.
5: A zajištěnej.
4: A hlavně, ať není ženatej.
2: Holky, nechceme toho trochu moc?
6: Tak jsem tady. Ahoj všem.
4: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
2: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
7: Tak to jsme my, Vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
1: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
7: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
8: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Well,

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a

0: hitovky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žralok, co nežere lidi. Skyrock.

Co taková nejvyšší hora Jeseníku? Nic proti pradědo, ale víte, kde hledat nejvyšší jesenické vodopád? Dneska jdem k Vysokýmu vodopádu, který se jmenuje Vysoký vodopád. Beštrachat se k němu musíte 850 metrů nad moře na horní tok studeného potoka. Titul nejvyšší vodopád v Jeseníkách si vesloužil proto, že po kaskádách toť padá voda z výšky 28 metrů. Vzhledem ke stáří Jeseníku se dá říct, že ještě onehdá byl okaz vešší. V roku 1880 se totiž koretem prohnala velká voda a původně 45-metrový přepad technologické řečení demontovala a dala mu aktuální podoba. K Vysokýmu vodopádu můžete vekročet po červené z Červenohorského sedla přes Švýcárno nebo opačně po modré z Bělé. Trase si můžete spojit

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Tento víkend máte úplně poslední letošní šanci navštívit Zdíkův palác v olomouckém arcidiecézním muzeu. Hned po neděli se totiž

0: tato oblíbená historická památka na celou zimu uzavře. Své brány znovu otevře až 1. dubna příštího roku. Neobvyklý zásah řešili uprostřed týdne prostějovští strážníci. Do tamní porodnice se totiž dostavila rodička i se svou kočkou v přepravní kleci a trvala na tom, že si ji ponechá na pokoji. Protože přítomnost zvířete na oddělení nebyla z hygienických důvodů možná, přivolaná hlídka městské policie si kočku převzala a bezpečně ji umístila na služebně. Odpoledne si zvíře vyzvedl přítel rodičky.
1: Svitavsko aktuálně.
0: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce.
2: Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková se postarala v Pekingu o obrovské překvapení, když ve 3. kole vyřadila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou. Běloruskou favoritku porazila 6-4 a 6-3 a připsala si největší vítězství dosavadní kariéry. V boji o čtvrtfinále se česká naděje utká s Rakušankou Sinjou Krausovou.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje další slunečný den. Ráno můžeme mít lokálně až oblačno a ojediněle s mlhami, s postupem dne ale bude oblačnosti ubývat. Večer bude dokonce úplně jasno. Nejvyšší teploty by se nám měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pokud plánujete vyrazit na hory, tam počítáme z 12 až 16. Foukat by nám měl jen slabý větřík, biozátěž bude na jedničce, dýchat se nám tedy bude krásně. Jasné a teplé bude taky úterý, jen během noci nám mohou ojediněle přijít přízemní mrazíky.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku dezénu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sichravé dny, vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
5: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska si dáme v rokové abecedě jednu takovou americkou lidovku, která vypráví o těžkém životě v New Orleans. Je to House of the Rising Sun. Asi nejvíc ji proslavila skupina Animals v roce 1964. Jejich verze se stala hitem číslo jedna v mnoha zemích. Doma v Anglii, taky ve Spojených státech, ve Švédsku, ve Finsku, v Kanadě anebo v Austrálii. Song pak nahráli i další interpreti. Existují nejrůznější rockové a taky country variety.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: House of the Rising Sun je klasická rocková balada. Její autorství je nejasné. Nejstarší známá nahrávka je prý z roku 1934. My samozřejmě známe i česky Dům u vycházejícího slunce s textem Zdeňka Borovce.
0: Rockovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: V rokové abecedě si tady dnes můžeme vlastně broukat hezky česky se skupinou Animals na Skyrocku právě teď.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: naším rádiem si užíváme první říjnovou neděli. Táhne vás to ven, tak to jste na správných vlnách. V Olomouci máme ještě dneska oblíbený Burger Street Festival. Jako vždy na něj zajdeme k Šantovce. Letos si navíc můžeme užít novinku, takzvané miniburgery jako ochutnávku. Stánky jsou otevřené do 8 večer. V Olomouci se taky těšíme na autogramiádu inscenace Evita. Tu uvede Moravské divadlo Olomouc v pondělí od 19 hodin a v úterý ve stejný čas. Po každém z těchto představení se uskuteční autogramiáda s účinkujícími. To znamená, že budeme moci sehnat, mimo jiné, také třeba podpis Natálie Tichánkové, která právě za roli v Evitě získala včera cenu Tálie. Přivítat podzim můžeme v kostelci u Marciánů. Čeká nás tady zdobení dýní, dílničky, špekáčky, malování na obličej a taky jízdy na koni. Big Beat a rock 60. a 70. let si dnes s kapelou Dr. Beat užijeme v Kroměříži, v klubu Starý pivovar. Koncert začíná v 17 hodin. Tak co jste si z naší nabídky vybrali vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia? Vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Skyrock.
3: Rokové pecky pro lepší náladu.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií. A pro doplnění, na prvním místě je Turnov, druhé jsou Luhačovice a třetí Žamberk. V sadech v Loučce na Přerovsku vrcholí sklizeň švestek a začíná prodej jablek i hrušek. Letošní úrodu ovoce výrazně poznamenalo počasí, jarní mrazy a letní sucho způsobily výpadky zejména u višní a jablek, naopak sklizeň švestek hodnotí sadaři jako průměrnou. Samozběr švestek příští týden definitivně končí. Sklizňová sezóna se v regionu uzavře v polovině listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned dvě výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
0: Sport.
2: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto 2 ve velké ceně Japonska třetí místo. Pro 24-letého závodníka jde o 5. stupně vítězů v sezóně, díky čemuž v průběžném pořadí šampionátu upevnil 7. příčku a nazbíral nejvíce bodů ve své dosavadní kariéře. Závod ovládl Španěl Izan Guevara.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Po jasném dopoledni se nám obloha postupně zatáhne. Pršet by nám ale nemělo. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 24 minut. To znamená, že dneškem se nám den zkrátil natolik, že už máme sluneční svit během dne méně než 11,5 hodiny. A tohle zkracování nám dál pokračuje. Noc bude chladná, teploty nám mohou spadnout až k 6 stupňům. Přes den se nám zítra ale zase oteplí, očekáváme teplotní maxima mezi 18 až 22 stupni.
4: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by měl trvat až do poloviny prosince. S dopravním omezením dneska počítáme v Kroměříži, a to konkrétně v ulicích Osvoboditelů, Velehradská, Moravská a k výstavišti. Probíhá tady totiž akce Floria Kroměříž. Při plánování zítřejší cesty do práce po D49 myslíme na práce na silnici, které budou probíhat na trase Frišták Hulín. Od 5 ráno do 5 odpoledne bude v tomto úseku probíhat údržba a zálivka dřevin. Kolem bude třeba projíždět se zvýšenou opatrností. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech Skyroku 4. října. Určitě poznáváte.
2: Na hudební scéně působila jen 8 let. Během nich stihla nahrát 4 studiová alba. Přesto se stala nesmrtelnou. Janis Joplinová, symbol hippies a emancipace žen. První větší koncert odehrála s kapelou Big Brother za zády. Její nejslavnější deska s názvem Pearl vyšla až 4 měsíce po její smrti.
1: Slavná rockerka to neměla v životě jednoduché.
2: Jako malá byla neoblíbená. Spolužáci ze střední se jí smáli taky kvůli kožním problémům a nadváze.
3: Celá ta věc, ten úspěch, který mě potkal, pořád ještě nevyrovnal tu pozici, ve které jsem byla před mnoha lety v Texasu. Abych byla upřímná, pořád to ve mně je.
1: Jako malému by se děti smáli i legendárnímu utíkovi z Vesničkomá Středisková.
4: Pane Pávek, já nechci Turkovi.
1: Od roku 1955 je tu s námi jeho herecký představitel původem z Maďarska János Bán. Teď hurá na fotbal. Takhle jsme se radovali proti Američanům na mistrovství světa v Německu v roce 2006.
5: Ale ještě Rosický z druhé vlny. Tomáš Rosický!
1: Malý Mozart alias Knedlík alias Rosa si poprvé může kupnout do Meruny 4. října 1980. Nakonec ještě vzpomínka na domácí politiku.
6: Přes 10 000 lidí zastavil kdysi v kariéře lustrační zákon. Ještě československý parlament ho přijal 4. října 1991. Zakazuje zastávat té vyšší funkce ve státní správě všem exponentům bývalého režimu i lidem, kteří spolupracovali s komunistickou státní bezpečností.
1: Každý den pro vás hledáme rokově v dějinách. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
7: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Sil na Skyroku.
1: Naše malé děti si rády hrají hru na neviditelné. Takhle si zakryjí oči a radostně křičí: já tady nejsem, já tady nejsem, ty mě nevidíš, nevidíš. Doma klidně neviditelní buďme, to je v pohodě, ale na podzimních cestách a chodnicích vidět být musíme. Brzy se stmívá, ráno je tma a v dešti nebo v mlze může řidič zahlédnout chodce v tmavém oblečení až na posledních 18 metrů. Pro představu, takové auto jedoucí 50 ujede za jedinou sekundu skoro 14 metrů a řidič je tak na reakci moc času nezbývá. Co s tím? Pomohou reflexní prvky. Ty mohou být ve světle světlometů viditelné až na 200 metrů. Pomůže třeba pásek na zápěstí nebo na kotníku, reflexní prvky na botách, na bundě nebo dětské aktovce. Takové reflexní pásky, přátelé, stojí jenom pár korun, leckde je dokonce dávají zdarma při nějakých promo akcích. A hlavně reflexní pásky nám dávají důležitou superschopnost. Být na podzimních cestách včas vidět a bezpečně se vrátit domů.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrok.
2: Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrok. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: u sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Přinášíme vám souhrn aktuálního dění okolo nás. Olomoucká herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala prestižní cenu Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Ocenění odborné poroty si odnáší za stvárnění hlavní role Evity v úspěšném představení Moravského divadla Olomouc. Zástupkyně olomoucké scény při přebírání ceny neskrývala nadšení i vděk vedení divadla, kolektivu inscenace a své rodině. Za náš rádiový tým moc gratulujeme.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na Přerovsku opět úřadoval falešný bankéř, kterému tentokrát naletěl 22-letý mladík. Podvodník ho po telefonu nejprve vystrašil báchorkou o ohrožených úsporách a následně mu z účtu nekompromisně vyluxoval 135 tisíc korun. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou. V Olomouckém kraji drasticky přibývá kybernetických podvodů. Za pouhých 9 měsíců tam lidé přišli o téměř 280 milionů korun. Policie vyšetřuje už přes 1000 případů, čímž aktuální finanční škody překonaly čísla za celý loňský rok. Strážci zákona proto znovu důrazně varují, abyste na své peníze byli v online světě maximálně opatrní.
0: Sport.
1: Hokejisty Olomouce čeká dnes od 17 hodin náročné domácí utkání proti Třinci. Oceláři proplouvají

0: Novou sezónou bez zaváhání a po 7 odehraných kolech drží plný bodový zisk. Mora naopak po páteční porážce v Liberci bude chtít před vlastními fanoušky napravit poslední nezdary a zastavit třineckou vítěznou sérii. Hanáci už navíc v předsezónní přípravě dokázali slezského soupeře porazit 3-1. Počasí.
1: Víme, jak bude. Jasné dopoledne dnes vystřídá přibývající oblačnost. Večer budeme mít dokonce až zataženo. Ani dnes by nám ale nemělo pršet. Teplotní maxima se nám stále drží nad 20 stupni. V pondělí pak čekáme úplný opak. Ráno nám sluníčko zastíní velká oblačnost, ale během dne se začne vyjasňovat. Večer už by mohla být obloha bez mráčku. I pondělí slibuje letní teploty. Podobně teplo, jako je třeba v Řecku, Španělsku nebo ve Francii.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ. Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu nám řídí policie v Prostějově v ulici Vojáčkovo náměstí. Při pracích na plynovém potrubí tady byla překopnutá plynová příbojka. Bouračku dvou aut máme v Šumperku v ulici Jeremenkova. Na práci na silnici si dáme pozor taky na trase mezi Unčovicemi a Litovlí. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
3: Posloucháte Skyrock s

0: Nedělní poledne je tady. Velké díky všem, co nás ladí k nedělnímu obědu nebo lenošení. Dnešní datum 4. říjen je významný hned z několika důvodů. Už do 20 minut nahlédneme do kalendária a všechno vám prozradíme. Přejeme vám dobrou chuť a příjemnou polední siestu. Skyrock. Skyrock.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Rock kalendárium.
1: V kalendáři nám dneska svítí červeně neděle 4. října. Narozeniny má fotbalista Tomáš Rosický, zpěvák Mikolas Josef a taky Natálie Tichánková. Je to skvělá zpěvačka a oblíbená herečka Moravského divadla Olomouc. Dneska navíc slaví nejen narozeniny, ale také včerejší vítězství ceny Thálie. Dostala ji za muzikál Evita. Na dnešek připadá také den skořicových šneků, tak si klidně dejte pěkně na chuť. A svátek má 4. října každý, ale úplně každý František. Možná máte nějakého doma nebo třeba v práci, tak mu vyřiďte, že pozdravujeme a posíláme jeho speciální sváteční hymnu.
2: Dneska slaví Františkové.
3: A taky všechna zvířata.
2: Takže Franto.
3: A němé tváře, jedeme!
4: Dneska slaví František, vypisujem tučný šek.
2: Kolik nul tam budeš mít, možná

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás přehled toho, co vás zajímá, co se chystá a o čem se právě mluví. Vítejte u zpráv. Fakultní nemocnice Olomouc rozšiřuje svou psychiatrickou kliniku, aby mohla nově nabídnout tolik potřebnou péči i dětem a dospívajícím. Díky stavbě nového křídla se lůžková kapacita zvedne ze stávajících 64 na rovných 120 míst.
2: Prostějov aktuálně.
1: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města. Sobotní odpoledne na Svitavsku narušil požár lesa po těžbě, se kterým v obci Lačnov bojovalo 7 hasičských jednotek. Plameny tam zasáhly plochu o velikosti zhruba 700 metrů čtverečních. Předběžné škody se podle hasičů vyšplhaly na 300 tisíc korun. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence. Sport. České hokejistky mají za sebou smolný závěr turnaje ve finském Lahti. Proti Švýcarkám sice vedli už 2-0, ale slibný náskok bohužel neudrželi a nakonec padli 2-3 po samostatných nájezdech. Opakuje se tak podobný scénář ze srpna, kdy si ze vzájemného duelu rovněž odnesli těsnou porážku. Počasí.
3: Víme, jak bude. Dál si užíváme babí léto dlouhou sérií slunečných a přes den teplých dnů, i když rána už jsou přece jen chladná. Všechno má ale svůj konec a tak i babí léto musí někdy pominout. Stane se tak v polovině příštího týdne, kdy zasáhne naší republiku prudké ochlazení. Ve čtvrtek už se teploty nedostanou nad 20 stupňů, v pátek by nám rtuť teploměru měla klesnout k 12. Ochlazení by mělo být doprovázeno vydatným deštěm, který by měl ukončit dlouhé suché období. Tím nám vlastně začne pravý podzim.
4: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody. Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že nám do konce října kvůli opravám dál bude trvat úplná uzavírka v ulici Na Zákopě mezi křižovatkami s ulicemi Selské náměstí a Železniční. Prodloužená je v Olomouci také uzavírka v ulici Na Letné. Neprojedeme tudy až do 16. listopadu. Kvůli opravě železničního přejezdu máme úplnou uzavírku taky v Šumperku v ulici Žerotínova. Projet není možné ani na Prostějovsku, nejkratší cestou na trase Ptení Vícov. Tady je potřeba to vzít přes Holubice. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

na Skyroku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyroku.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti. Jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
7: Skyrock.
0: Skyrock.
7: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
0: Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Tento víkend máte úplně poslední letošní šanci navštívit Zdíkův palác v olomouckém arcidiecézním muzeu. Hned po neděli se totiž tato oblíbená historická památka na celou zimu uzavře. Své brány znovu otevře až 1. dubna příštího roku. Neobvyklý zásah řešili uprostřed týdne prostějovští strážníci. Do tamní porodnice se totiž dostavila rodička i se svou kočkou v přepravní kleci a trvala na tom, že si ji ponechá na pokoji. Protože přítomnost zvířete na oddělení nebyla z hygienických důvodů možná, přivolaná hlídka městské policie si kočku převzala a bezpečně ji umístila na služebně. Odpoledne si zvíře vyzvedl přítel rodičky.
1: Svitavsko aktuálně.
2: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce.
0: Sport.
2: 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková se postarala v Pekingu o obrovské překvapení, když ve třetím kole vyřadila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou. Běloruskou favoritku porazila 6-4 a 6-3 a připsala si největší vítězství dosavadní kariéry. V boji o čtvrtfinále se česká naděje utká s Rakušankou Sinjou Krausovou.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje další slunečný den. Ráno můžeme mít lokálně až oblačno a ojediněle s mlhami. S postupem dne ale bude oblačnosti ubývat. Večer bude dokonce úplně jasno. Nejvyšší teploty by se nám měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pokud plánujete vyrazit na hory, tam počítáme z 12 až 16. Foukat by nám měl jen slabý větřík, biozátěž bude na jedničce, dýchat se nám tedy bude krásně. Jasné a teplé bude taky úterý, jen během noci nám mohou ojediněle přijít přízemní mrazíky.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Po letním cestování je ideální.

0: čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku designu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sichravé dny, vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Nedělní odpoledne se rozjíždí naplno a náš dík patří všem, co nás poslouchají i o víkendovém dni. I když neděle patří hlavně relaxu, v našem okolí je pořád rušno. Prolétli jsme pro vás regionální servery a za chvilku vám prozradíme, o jakých tématech se teď nejvíce píše. Užijte si zbytek odpoledne bez jakéhokoliv schonu.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
6: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
5: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
6: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
5: Buďme u toho všetci spolu.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Rok, rok, rok. A furt rok. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Pojďme se podívat, o čem se v těchto dnech píše na regionálních webech. Olomoucký report se vrací k fascinující historii sloupu Nejsvětější trojice na Horním náměstí. Příběh památky UNESCO připomíná jejího stavitele Václava Rendra, který výstavbu sám financoval, i známou pozlacenou dělostřeleckou kouli. Ta ve sloupu zůstala jako vzpomínka na pruské obléhání, uvádí Olomoucký report. V Mohelnici na Kostelním náměstí odhalili novou pamětní desku. Připomíná děkana Krištofa Aloise Lautnera i další oběti krutých čarodějnických procesů. Dílo s rukou uměleckého kameníka Miroslava Zmeškala vzniklo poblíž místa, kde byl farář před svým upálením vězněn, informuje Šumperský rej. Sezóna na Přerovské laguně sice pomalu končí, sportovní vybavení si tu ale půjčíte i v říjnu. Správce areálu bude návštěvníkům k dispozici denně, píše web města Přerova. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu Prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií. A pro doplnění, na prvním místě je Turnov, druhé jsou Luhačovice a třetí Žamberk. V sadech v Loučce na Přerovsku vrcholí sklizeň švestek a začíná prodej jablek i hrušek. Letošní úrodu ovoce výrazně poznamenalo počasí, jarní mrazy a letní sucho způsobily výpadky zejména u višní a jablek, naopak sklizeň švestek hodnotí sadaři jako průměrnou. Samozběr švestek příští týden definitivně končí, sklizňová sezóna se v regionu uzavře v polovině listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned dvě výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
0: Sport.
1: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto 2 ve velké ceně Japonska třetí místo. Pro 24-letého závodníka jde o 5. stupně vítězů v sezóně, díky čemuž v průběžném pořadí šampionátu upevnil 7. příčku a nazbíral nejvíce bodů ve své dosavadní kariéře. Závod ovládl Španěl Izan Guevara.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Po jasném dopoledni se nám obloha postupně zatáhne. Pršet by nám ale nemělo. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 24 minut. To znamená, že dneškem se nám den zkrátil natolik, že už máme sluneční svit během dne méně než 11,5 hodiny. A tohle zkracování nám dál pokračuje. Noc bude chladná, teploty nám mohou spadnout až k 6 stupňům. Přes den se nám zítra ale zase oteplí, očekáváme teplotní maxima mezi 18 až 22 stupni.
3: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by měl trvat až do poloviny prosince. S dopravním omezením dneska počítáme v Kroměříži, a to konkrétně v ulicích Osvoboditelů, Velehradská, Moravská a k výstavišti. Probíhá tady totiž akce Floria Kroměříž. Při plánování zítřejší cesty do práce po D49 myslíme na práce na silnici, které budou probíhat na trase se Fryšták Hulín. Od 5 ráno do 5 odpoledne bude v tomto úseku probíhat údržba a zálivka dřevin. Kolem bude třeba projíždět se zvýšenou opatrností. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí.

0: Krásné odpoledne všem, děkujeme, že posloucháte naše vysílání i v neděli. Pokud zrovna přemýšlíte, jak naložit s načatým odpolednem a kam vyrazit za zážitky nebo dobrým jídlem, máme pro vás skvělou inspiraci v našem vysílání do 20 minut. Přejeme vám pohodový poslech, do té doby vám posíláme naše parádní pecky. Skyrock. Skyrock.
1: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
2: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký nákup.

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přinášíme vám souhrn aktuálního dění okolo nás. Olomoucká herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala prestižní cenu Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Ocenění odborné poroty si odnáší za stvárnění hlavní role Evity v úspěšném představení Moravského divadla Olomouc. Zástupkyně olomoucké scény při přebírání ceny neskrývala nadšení i vděk vedení divadla, kolektivu inscenace a své rodině. Za náš rádiový tým moc gratulujeme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na Přerovsku opět úřadoval falešný bankéř, kterému tentokrát naletěl 22-letý mladík. Podvodník ho po telefonu nejprve vystrašil báchorkou o ohrožených úsporách a následně mu z účtu nekompromisně vyluxoval 135 tisíc korun. Ať mají lidé v Kroměříži kde tvořit, město plánuje vybudovat v Pilařově ulici nové kreativní centrum Garáž pro mladé lidi a studenty. Město má hotovou studii, která tu počítá s kavárnou, coworkem i klubovnou. V Olomouckém kraji drasticky přibývá kybernetických podvodů. Za pouhých 9 měsíců tam lidé přišli o téměř 280 milionů korun. Policie vyšetřuje už přes 1000 případů, čímž aktuální finanční škody překonaly čísla za celý loňský rok. Strážci zákona proto znovu důrazně varují, abyste na své peníze byli v online světě maximálně opatrní.
1: Sport.
2: Hokejisty Olomouce čeká dnes od 17 hodin náročné domácí utkání proti Třinci. Oceláři proplouvají novou sezónou bez zaváhání a po 7 odehraných kolech drží plný bodový zisk. Mora naopak po páteční porážce v Liberci bude chtít před vlastními fanoušky napravit poslední nezdary a zastavit třineckou vítěznou sérii. Hanáci už navíc v předsezónní přípravě dokázali slezského soupeře porazit 3-1.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Jasné dopoledne dnes vystřídá přibývající oblačnost. Večer budeme mít dokonce až zataženo. Ani dnes by nám ale nemělo pršet. Teplotní maxima se nám stále drží.

0: nad 20 stupni. V pondělí pak čekáme úplný opak. Ráno nám sluníčko zastíní velká oblačnost, ale během dne se začne vyjasňovat. Večer už by mohla být obloha bez mráčku. I pondělí slibuje letní teploty. Podobně teplo, jako je třeba v Řecku, Španělsku nebo ve Francii.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám dál trvají uzavírky v areálu fakultní nemocnice. Uzavřená je stávající příjezdová cesta k pavilonu H1. K tomu se teď dostaneme provizorní jednosměrkou, která vede pod pavilonem. Neprojedeme taky částí ulice za nemocnicí a uzavřená jsou i parkovací místa v ulici IP Pavlova. Při plánování cesty po D1 počítáme s uzavřeným exitem na Říkovice, a to v obou směrech. Objížďka je vedená přes exit Přerov sever a pak silnice 55. Částečná uzavírka nám komplikuje dopravu taky v Prostějově v ulici Komenského. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Posloucháte Skyrock.

0: První říjnová neděle se pomalu překlápí do své druhé poloviny a my vám děkujeme, že jste stále s námi. Už do 20 minut se společně mrkneme na sbírání kaštanů a na důvod, proč je fajn je nosit v kapse. Přejeme vám klidné a pohodové odpoledne. Skyrock. Skyrock.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Rádio Hana Skyrock.
6: Skyrock.
7: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.
6: Skyrock.

0: na Skyroku.
1: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti, kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když se s nimi pohráváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech. Kaštany, to jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás přehled toho, co vás zajímá, co se chystá a o čem se právě mluví. Vítejte u zpráv. Fakultní nemocnice Olomouc rozšiřuje svou psychiatrickou kliniku, aby mohla nově nabídnout tolik potřebnou péči i dětem a dospívajícím. Díky stavbě nového křídla se lůžková kapacita zvedne ze stávajících 64 na rovných 120 míst.
2: Prostějov aktuálně.
1: Zelenější bude zase Prostějov. Město pokračuje v obnově městské zeleně. Během letošního podzimu radnice nechá zasadit ve městě přes 100 vzrostlých stromů i více než 1000 keřů, které doplní zeleň v různých lokalitách města. Sobotní odpoledne na Svitavsku narušil požár lesa po těžbě, se kterým v obci Lačnov bojovalo 7 hasičských jednotek. Plameny tam zasáhly plochu o velikosti zhruba 700 metrů čtverečních. Předběžné škody se podle hasičů vyšplhaly na 300 tisíc korun. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence. Sport. České hokejistky mají za sebou smolný závěr turnaje ve finském Lahti. Proti Švýcarkám sice vedli už 2-0, ale slibný náskok bohužel neudrželi a nakonec padli 2-3 po samostatných nájezdech. Opakuje se tak podobný scénář ze srpna, kdy si ze vzájemného duelu rovněž odnesli těsnou porážku.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude.

0: Máme babí léto dlouhou sérii slunečných a přes den teplých dnů, i když rána už jsou přece jen chladná. Všechno má ale svůj konec a tak i babí léto musí někdy pominout. Stane se tak v polovině příštího týdne, kdy zasáhne naší republiku prudké ochlazení. Ve čtvrtek už se teploty nedostanou nad 20 stupňů, v pátek by nám rtuť teploměru měla klesnout k 12. Ochlazení by mělo být doprovázeno vydatným deštěm, který by měl ukončit dlouhé suché období. Tím nám vlastně začne pravý podzim.
1: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že nám do konce října kvůli opravám dál bude trvat úplná uzavírka v ulici Na Zákopě mezi křižovatkami s ulicemi Selské náměstí a Železniční. Prodloužená je v Olomouci také uzavírka v ulici Na Letné. Neprojedeme tudy až do 16. listopadu. Kvůli opravě železničního přejezdu máme úplnou uzavírku taky v Šumperku v ulici Žerotínova. Projet není možné ani na Prostějovsku, nejkratší cestou na trase Ptení Vícov. Tady je potřeba to vzít přes Holubice. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Posloucháte Skyrock s

0: Společně si tady užíváme nedělní pohodu. Děkujeme, že nás posloucháte i v neděli odpoledne. Než se den přehoupne do večerní části, připomeneme si už za chvíli v našem kalendáriu dnešní oslavence a čím dalším je dnešek zajímavý. Přejeme vám příjemný podvečer v doprovodu nálože skvělé muziky.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Skyrock.
11: Yeah.

0: when the train leaves the station, you're gonna have to hang your head and cry.
1: Skyrock Kalendárium.
2: V kalendáři nám dneska svítí červeně neděle 4. října. Narozeniny má fotbalista Tomáš Rosický, zpěvák Mikolas Josef a taky Natálie Tichánková. Je to skvělá zpěvačka a oblíbená herečka Moravského divadla Olomouc. Dneska navíc slaví nejen narozeniny, ale také včerejší vítězství ceny Thálie. Dostala ji za muzikál Evita. Na dnešek připadá také den z kořicových šneků, tak si klidně dejte pěkně na chuť. A svátek má 4. října každý, ale úplně každý František. Možná máte nějakého doma nebo třeba v práci, tak mu vyřiďte, že pozdravujeme a posíláme jeho speciální sváteční hymnu.
3: Dneska slaví Františkové.
4: A taky všechna zvířata.
3: Takže Franto.
4: A němé tváře, jedeme!
5: Dneska slaví František, vypisujem tučný šek.
3: Kolik nul tam budeš mít, možná kolik

0: a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Tento víkend máte úplně poslední letošní šanci navštívit Zdíkův palác v olomouckém arcidiecézním muzeu. Hned po neděli se totiž tato oblíbená historická památka na celou zimu uzavře. Své brány znovu otevře až 1. dubna příštího roku. Neobvyklý zásah řešili uprostřed týdne prostějovští strážníci. Do tamní porodnice se totiž dostavila rodička i se svou kočkou v přepravní kleci a trvala na tom, že si ji ponechá na pokoji. Protože přítomnost zvířete na oddělení nebyla z hygienických důvodů možná, přivolaná hlídka městské policie si kočku převzala a bezpečně ji umístila na služebně. Odpoledne si zvíře vyzvedl přítel rodičky.
2: Svitavsko aktuálně.
1: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce.
0: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková se postarala v Pekingu o obrovské překvapení, když ve třetím kole vyřadila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou. Běloruskou favoritku porazila 6-4 a 6-3 a připsala si největší vítězství dosavadní kariéry. V boji o čtvrtfinále se česká naděje utká s Rakušankou Sinjou Krausovou.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje další slunečný den. Ráno můžeme mít lokálně až oblačno a ojediněle s mlhami, s postupem dne ale bude oblačnosti ubývat. Večer bude dokonce úplně jasno. Nejvyšší teploty by se nám měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pokud plánujete vyrazit na hory, tam počítáme z 12 až 16. Foukat by nám měl jen slabý větřík, biozátěž bude na jedničce, dýchat se nám tedy bude krásně. Jasné a teplé bude taky úterý, jen během noci nám mohou ojediněle přijít přízemní mrazíky.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady po letním cestování, je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku designu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sichravé dny, vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje.

0: do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
1: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Bude vás bavit, možná inspirovat a hlavně přidáme další tip na podzimní výlet po našem kraji. V letošních cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu se mimořádně dařilo místu s krásným názvem Kříž srdce. Zvítězilo v kategorii malebná vyhlídka a navíc se stalo i absolutním vítězem. Co je Kříž srdce? Ptáte se, kde ho najdeme? Na studiové lince nacházíme Ivonu Beníškovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy nám dáte odpovědi, kde přesně Kříž srdce leží, čím je to místo zajímavé?
2: Tak, Kříž srdce najdete v přírodě nad Bělským mlýnem a je přístupný volně celý rok. Dostanete se k nám samozřejmě autem, spousta lidí přijede na kole a můžete se k nám dostat i vlakem přímo do zastávky z Děčín. A potom tady z tohohle místa od Bělského mlýna po hlupé turistické značce k další kortenové soše od Honzy dostala, tam máme ještě ohnivého anděla a potom po zelené začce ke Kříži srdce. Já si myslím, že Kříž srdce si oblíbili návštěvníci, protože má obrovskou sílu. Je to opravdu monumentální dílo, je to spojení umění přírody a krásného výhledu a dává tomu takovou zvláštní atmosféru. Lidi se tam přijdou tak jako zastavit, pokochat, rozhlídnout, nadechnout se přírodě.
1: A závěrem pojďme tedy nalákat všechny, kteří ještě na Kříži srdce nebyli, nedaleko Olomouce u Běleckého mlýna. Proč si právě na podzim udělat výlet ke Kříži srdce?
2: Každé roční období má své kouzlo a podzim je tam opravdu nádherný. To opravdu může být skvělým cílem pro vycházku, výlet, anebo například děláme silvestrovský výšlap, takže se tam přijít podívat třeba na Silvestra a ukončit tam krásně rok.
1: Kříž srdce nedaleko Běleckého mlýna, vítěz kategorie malebná vyhlídka a zároveň absolutní vítěz letošních cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Na výlet nás pozvala paní Ivona Beníšková. Naslyšenou.
2: Nashledanou.
1: Náš vyhlídkový reklamní rozhovor končí a my už vyhlížíme další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Je čas na přehled událostí, pojďme na to. Tento víkend máte úplně poslední letošní šanci navštívit Zdíkův palác v olomouckém arcidiecézním muzeu. Hned po neděli se totiž tato oblíbená historická památka na celou zimu uzavře. Své brány znovu otevře až 1. dubna příštího roku. Neobvyklý zásah řešili uprostřed týdne prostějovští strážníci. Do tamní porodnice se totiž dostavila rodička i se svou kočkou v přepravní kleci a trvala na tom, že si ji ponechá na pokoji. Protože přítomnost zvířete na oddělení nebyla z hygienických důvodů možná, přivolaná hlídka městské policie si kočku převzala a bezpečně ji umístila na služebně. Odpoledne si zvíře vyzvedl přítel rodičky.
2: Svitavsko aktuálně.
1: Komplikuje se cesta do Čech. Na 3 dny se v říjnu uzavře tunel Hřebeč na silnici 35 mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Kvůli protipožárním testům bude tunel zavřený od 20. do 22. října. Řidiče čeká objížďka přes okolní obce.
0: Sport.
1: 20-letá česká tenistka Nikola Bartůňková se postarala v Pekingu o obrovské překvapení, když ve třetím kole vyřadila světovou dvojku Arinu Sabalenkovou. Běloruskou favoritku porazila 6-4 a 6-3 a připsala si největší vítězství dosavadní kariéry. V boji o čtvrtfinále se česká naděje utká s Rakušankou Sinjou Krausovou.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje další slunečný den. Ráno můžeme mít lokálně až oblačno a ojediněle s mlhami. S postupem dne ale bude oblačnosti ubývat. Večer bude dokonce úplně jasno. Nejvyšší teploty by se nám měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Pokud plánujete vyrazit na hory, tam počítáme z 12 až 16. Foukat by nám měl jen slabý větřík, biozátěž bude na jedničce, dýchat se nám tedy bude krásně. Jasné a teplé bude taky úterý, jen během noci nám mohou ojediněle přijít přízemní mrazíky.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady po letním cestování, je ideální čas na podzimní kontrolu auta. Mrkneme na hloubku designu pneumatik, zkontrolujeme brzdové destičky a včas dolijeme kapalinu do ostřikovačů. Určitě prověříme i gumičky u stěračů a stav rezervy v kufru. A malá rada pro sichravé dny, vytáhneme látkové koberce a vyměníme je za gumové, ať se nám vlhkost z bot nevsakuje do podlahy. Tak a teď už nás nic nepřekvapí a my se společně můžeme těšit na cesty s výhledem na podzimní krajinu.
2: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další aktuality. Olomouc prosperuje. V letošním indexu prosperity, který sestavuje portál Evropa v datech, se hanácká metropole dostala mezi 5 nejlepších měst v Česku a obsadila 4. místo. Žebříček vzniká na základě posouzení 49 hodnotících kritérií. A pro doplnění, na 1. místě je Turnov, 2. jsou Luhačovice a 3. Žamberk. V sadech v Loučce na Přerovsku vrcholí sklizeň švestek a začíná prodej jablek i hrušek. Letošní úrodu ovoce výrazně poznamenalo počasí, jarní mrazy a letní sucho způsobily výpadky zejména u višní a jablek, naopak sklizeň švestek hodnotí sadaři jako průměrnou. Samozběr švestek příští týden definitivně končí, sklizňová sezóna se v regionu uzavře v polovině listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na kroměřížském letišti proběhl 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který přilákal rekordních zhruba 16 000 návštěvníků. Letošní program ovládli hlavně hasiči, kteří oslavili hned 2 výročí, ukázali své dovednosti a přivezli 80 různých vozidel. Jak zaznělo z úst starosty, celá akce je především velkým poděkováním všem těmto složkám za jejich náročnou práci a péči o naše bezpečí.
0: Sport.
1: Český motocyklový jezdec Filip Saláč vybojoval v závodě třídy Moto 2 ve velké ceně Japonska 3. místo. Pro 24-letého závodníka jde o 5. stupně vítězů v sezóně, díky čemuž v průběžném pořadí šampionátu upevnil 7. příčku a nazbíral nejvíce bodů ve své dosavadní kariéře. Závod ovládl Španěl Izan Guevara.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás může přivítat oblačno a ojediněle mlhy, přes den pak ale očekáváme polojasno. Večer mraky z oblohy zmizí úplně a budeme mít jasno. Nejvyšší teploty by se nám mohly vyšplhat až k 22 stupňům.

0: I v těchto podzimních dnech má sluníčko docela sílu. UV index máme na trojce, tedy na střední hodnotě. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku, na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by mělo trvat až do poloviny prosince. S dopravním omezením dneska počítáme v Kroměříži, a to konkrétně v ulicích Osvoboditelů, Velehradská, Moravská a k Výstavišti. Probíhá tady totiž akce Floria Kroměříž. Při plánování zítřejší cesty do práce po D49 myslíme na práce na silnici, které budou probíhat na trase Fryšták Hulín. Od 5 ráno do 5 odpoledne bude v tomto úseku probíhat údržba a zálivka dřevin. Kolem bude třeba projíždět se zvýšenou opatrností. Za celý náš rádiový tým vám přejeme pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Nedělní večer přebírá žezlo a my vám moc děkujeme, že jste s námi strávili dnešní říjnový den. Než hodíme všechny starosti za hlavu a naladíme se na nový pracovní týden, shrneme si to podstatné, co dnes rezonovalo na regionálních webech. Přejeme vám poklidný večer, zasloužený odpočinek a zítra hladký rozjezd.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás velký

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Pojďme se podívat, o čem se v těchto dnech píše na regionálních webech. Olomoucký report se vrací k fascinující historii sloupu Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Příběh památky UNESCO připomíná jejího stavitele Václava Rendra, který výstavbu sám financoval, i známou pozlacenou dělostřeleckou kouli. Ta ve sloupu zůstala jako vzpomínka na pruské obléhání, uvádí Olomoucký report. V Mohelnici na Kostelním náměstí odhalili novou pamětní desku. Připomíná děkana Krištofa Aloise Lautnera i další oběti krutých čarodějnických procesů. Dílo s rukou uměleckého kameníka Miroslava Zmeškala vzniklo poblíž místa, kde byl farář před svým upálením vězněn, informuje Šumperský rej. Sezóna na Přerovské laguně sice pomalu končí, sportovní vybavení si tu ale půjčíte i v říjnu. Správce areálu bude návštěvníkům k dispozici denně, píše web města Přerova. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rockový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Příjemný poslech Skyroku 4. října. Určitě poznáváte.
2: Na hudební scéně působila jen 8 let, během nich stihla nahrát 4 studiová alba, přesto se stala nesmrtelnou. Janis Joplinová, symbol hippies a emancipace žen. První větší koncert odehrála s kapelou Big Brother za zády. Její nejslavnější deska s názvem Pearl vyšla až 4 měsíce po její smrti.
1: Slavná rockerka to neměla v životě jednoduché.
2: Jako malá byla neoblíbená, spolužáci ze střední se jí smáli taky kvůli kožním problémům a nadváze.
3: Celá ta věc, ten úspěch, který mě potkal, pořád ještě nevyrovnal tu pozici, ve které jsem byla před mnoha lety v Texasu. Abych byla upřímná, pořád to ve mně je.
1: Jako malému by se děti smáli i legendárnímu utíkovi z Vesničkomá Středisková.
4: Pane Pávek, já nechci Turkovi.
1: Od roku 1955 je tu s námi jeho herecký představitel původem z Maďarska János Bán. Teď hurá na fotbal. Takhle jsme se radovali proti Američanům na mistrovství světa v Německu v roce 2006.
5: Ale ještě Rosický z druhé vlny.
1: Malý Mozart alias Knedlík alias Rosa si poprvé může kupnout do Meruny 4. října 1980. Nakonec ještě vzpomínka na domácí politiku.
6: Přes 10 000 lidí zastavil kdysi v kariéře lustrační zákon. Ještě československý parlament ho přijal 4. října 1991. Zakazuje zastávat té vyšší funkce ve státní správě všem exponentům bývalého režimu i lidem, kteří spolupracovali s komunistickou státní bezpečností.
1: Každý den pro vás hledáme rokově v dějinách. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Melodický rok? To je Skyrock.
7: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné? Nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakota Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 5. říjen se Skyrokem. Podle tohoto riffu každý pozná legendární AC/DC. Dnes v roce 1974 poprvé koncertují s nezapomenutelným frontmanem Bonem Scottem. Pro světoznámou kapelu má dnešní datum ještě jeden význam. V roce 1947 se do světa poprvé rozkřikuje následník Scotta Brian Johnson. S ním si pak musíme připomenout nejúspěšnější rockovou desku všech dob, Back in Black. Té se celosvětově prodává přes 50 milionů kusů. Pokračujeme u Boba Geldofa, narozeného 5. října 1951. Na začátku 80. let jej proslavuje irská punková kapela The Boomtown Rats, s níž nahrává hity jako Red Trap, Up All Night nebo I Don't Like Mondays. Geldof je též spoluautorem písně Do They Know It's Christmas, jednoho z nejprodávanějších singlů všech dob. V roce 1982 hraje hlavní postavu dospělého Pinka ve filmu The Wall, součástí legendárního projektu kapely Pink Floyd podle scénáře Rogera Waterse. V polovině 80. let se vydává pak na solovou dráhu a začíná se věnovat i organizování charitativ akcí. K těm nejznámějším patří obří koncerty Live Aid, za tento projekt ho britská královna v roce 1986 povyšuje do šlechtického stavu, a Live Aid spolu s krajenem Bonem Voxem z U2 s ním stojí i za kampaní Zrušme chudobu. Na britských ostrovech si ještě připomeneme legendu humoru v televizi, která má premiéru 5. října 1979.
2: Skeče o mrtvém papouškovi nebo ministerstvu švihlé chůze je to nejlepší, co britský suchý humor světu nabídnul. Své místo na výsluní si inteligentní praštěný a často smrtící humor Monty Pythonu musel vybojovat. Absurdní gagy plné fantazie oslovily české diváky až po roce 1989. Inspirovali se jimi také autoři české sody, kteří u nás úspěšně na Monty Pythonu flétající cirkus navázali.
1: Nakonec ještě k nám domů.
3: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
4: Václav Havel byl prvním nekomunistickým prezidentem Československa a po jeho rozdělení v roce 1993 potom prvním prezidentem České republiky.
1: Výjimečná postava našich dějin přichází na svět dnes v roce 1936 a opouští nás 18. prosince 2011. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.